0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku, a proč ne...

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

Je listopad, za oknem prší snad, a i kdyby padaly zlaté cihly, těžko mě promočí. Ty tiše spíš a už se nebojíš, že málo je slov, co říct jsme si stihli.

a spadla klec. Já věčný neplavec a všichni na břehu zalknou se.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Je krátce po třetí.

do mě vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí poměnky. Pak budeš tichá a voňavá medem, tak jak to žádná jiná.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do vlak.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme.

jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti.

tobě se rozletět, na srdce svoje přivinout tvoje a kretu přimknout kret.

Vždy v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla jsem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových valů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstejhle stýl. Já marně hledám to místo,

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál.

na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní, každá loď je na nohou po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní, plet dobro se zlem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní,

lednové ráno bude šest na oknech začaly mrazy kvést. Možná mám strach a zápal plic, kodě se tá.

žen ráno, co v ráně uvěří. Kde končí let, je pustá ves, mariánské schody do nebes.

kde nemůžu tě ztratit. Pane komáři ze síně, já chovám laptop na klíč.

zlomí prokletí. Tvé rozervané srdce zacelí v obětí. Pak skončí smlouva s ďáblem, co je nám osudem.

0: je krátce po páté.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

živote si nevybral, kdo říkal, že jsem otěstá. Teď když už mám tě, no tak ať však to, co vzal jsi, zpátky vrať. Ať slunce svítí a pivo teče, ať hudba hraje a holky brečej, ty větředuj a ohni pál, živote vrať, co nám si vzal. Levně ber, pak draze plať, najdi cíl a zas ho strať, lehce žij a skrývej žál, ty živote vrať, co s nám vzal. Krásné ženy a čestné muže, ať ještě trochu věřit můžem a sílu jít až na souvrať, tak tohle živote nám vrať. Na, na, na, na, na, na, na, na. Lásky, co jsem měl, a touhu jít jen kam bych chtěl, abych čelem proti větru stál, tak živote vrať, co jsi mi vzal. Zimě sníh a jaru květy, jak bývalo dřív před léty, ať domů dojdu odevšad, tak tohle živote mi vrať.

0: přemýšlím, že už to vzdám, co chtít víc, já všechno mám. Tak řekni dost, tak už to zkrať, jen to, co jsi vzal, život nevrať. Dej trochu lásky a něco sil, chci, abys moje viny skryl, tak ještě na chvíli se vrať a pak života, pak sestra. Dej trochu lásky a něco sil, chci, abys moje viny skryl, tak ještě na chvíli se vrať a pak života, pak se ztrať. A pak živote, pak se ztrať. A pak živote, pak se ztrať.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: V jedným domku na zárubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka mušel kolíbat. Robil všecko.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou je pech. Co můžu, vždycky podělám a hledám tě v těch střepech a nosím si tě po kapsách, bejt nezval.

zalímec prsty deště. Nosím si tě v obrůzku a s požehnáním božím dnes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

daně, tak odevzdám jim hromádku tvých střípků ze své pěsti a v nebi

naproti v okně se rozsvítilo. Ženskou siluetu si tam snažíš představit.

je půl pátý ráno v jednom městě. Za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí.

nás patřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, Příhoda ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás. Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky, vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Jak jsem řekl, mám

Mraky zase táhnou na Tallow Bridge, když jsem šel kolem temže sám. Na chodníku hrál tam chlápek nějaký hit, zakotvil jsem, tiše poslouchám. Vytáhl jsem 10 liber, ty jsi dobrý hráč, a on thank you very much, a spí.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol, metla lidstva, na

ostuda. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří, já začnu skládat taky. A kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva na křtiny.

0: stájený a děda k tomu pískal píseň Bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.

dala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho, klid.

namočil jsem do ingoustu blonďatej, co plídě, a z Něminy mi věčně psali pět. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

vrchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

námi, 10 kostek cukru, vatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíšem to.

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni.

první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.

pasku. Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, když důkazem toho je

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

si buď, jak si vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí 1000 bublin samým štěstí, buď

na jednu nasednu a poletím v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si voněj,

si nesa, jde malíř a rozhlíží se kolem. Tu do oka mu padne kráva na okraji lesa a on právě v ní zeří vele dílo svoje. I napne plátno, na pozadí namaluje les z hora nebe a oblí vršek zprava. Pak louku plnou kvítí, až radostí si tlesk.

model Aita z ničeho nic plách. Toť pravé hovado, nechat obraz obrazem a jen tak zmizí, takže nikdo neví, kde je. Marně volal, skákal, po krávě se slehla zem a na plátně dál bílá skvrna zeje. Ještě dlouho tamté neděle ku lesu oči pnul štětec pohotově po ruce. Nakonec nemusel by to být,

zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektronu

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

na počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půl.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou si

ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení

0: dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

ty máš, co jsi chtěl, čertě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém šminky.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. Tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí a nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi a vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas.
1: Jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad. A ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš

na to krajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

Indiu, pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to...

Ztratil jsem řeč v půli slova. Chytla mě křeč a já to zkoušel znova. Ztratil jsem směr v půli trasy. Ber to jak ber, jsou tu špatný časy.

Nikdo sem nejezdí, řekla mi jedna paní. A z dlažby a ze zdí nad Prahou zvířil se prach. Stařenky obrací trávu pokosenou a někde v oblacích smrčil há po kartách.

od kašny k muzeu na Mělník až do Všetad. Jak oheň pálí, když všude je zima a mráz. A v té zoufalé tváři přečti si výhybkáři, než tělo pod kabát schováš na věčnost vyslaná slova.

0: Za 7000 dní, 15. poledníkem, zvony se rozezní nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí, my dole v rozpacích, bosí a bez kabátů.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

No a také říkali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,

ale... Sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimer ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct.

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene.

pro tě hvězdu z nebe, po té si vždycky toužila. A když pak zhasla suchou slzou, si její odchod skropila. My ukradli jsme tenkrát spolu malého člověka docela. To pro štěstí, když o samotě si pro mne v noci

Vím, nebýval jsem často doma, jen srdce s tebou nechával. Bylo němé, řekla jsi mi, abych šel bydlet nevím kam. Až příliš pozdě ukradl jsem poupátko u něj růži. Byla zvadlá

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Ta kráska z Itálie, s očima jak studna, nechtěla suchara, co drží celibát, nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mí dluhy splatil a pak řekl mi:
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen:
1: rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

jak na rakvi lak. Vybírám výpalny a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou, dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

mexikanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím, jsem zakázaná zo

0: Roger. You know your name, not your dog.
1: Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle a

případů, nesmělej kluk, co odešel a neví, kam zaklapli dveře, po schodech proletěl. Ten šašek počmáranej, madam to jenom hrála,

35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a útopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kdo napsal píseň?

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tebe pak, i bez tak točí se svět. A ty jsi právě tady a teď, tak zakloň hlavu a nech si to zdá.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Jak bumerang, jak flashback, jak výroční deprese, vrací se mi stále na mysl. Proč se tyhož krásu člověk sotva unese, je v posledním levelu

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravda.

autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a stín. Měsíc se naplnil a dolil stříbrem svým.

0: sýr mele v srdci mém dál.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Motám se tu, jak si nevím, kterým směrem kroky dát. V městě plném dlažeb, křižovatek a koledí. Haló, pane taxi, mohu-li vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později. Než poveze mě noční rychlík domů na Moravu, po úspěšném jednání v Senovážné ulici. Vypil bych si tady někde s chutí dobrou moka kávu, jinou nežli u nás roznášejí číšníci. Nestojím o žádné korzo, o žádné ruské kuželky. Vybral bych si spíše místo, které dýše tichem v ruchu cest, no a pak z pódia bych viděl hrát orchestr nevelký. Pane taxi, tam jet mě, libo jest.

vznik podle mých představ snad není ani příliš drahý. Kavárna se v horním patře pootáčí mírně nad městem, ve stolku, co nabízel by výhled na panorama Prahy. A ne tak si prosím, tam mne zaveste. Motám se to, jak si nevím, kterým směrem kroky brát. V městě plném dlažeb, křižovatek a kolejí. Haló, pane taxi, mohli vás prosím požádat? A nemáte-li volno, zastavte se pro mne později.

časem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem.

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když plovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam

chlapě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

vážně brát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chci

V tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevy.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Přemyslovi, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na bivoje Zemana.

vyvedla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší

kde kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Už zase není slyšet slova, už zase v mojí

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř,

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

sotva se klika otře horty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem, chytře se vyhne svědků, sepsi se podělí o příděl, stopa jde přes práh ke kredenci, smalovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehu. Až stařina slehne,

si ještě vysnít, která se ještě přidá. Ze zetlelého listí svítí zakopnutá křída a z vyvařených sklenic kvete kříz.

0: až stařina slehne, zase se rozběhne. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

léty zlých snad lepší časy nastanou v pozemských zahradách. Chtěl pokání, chtěl kruté činy rozhřešit, tvrz Bohu odkázal k modlitbám, ať sestry pro něj zakleknou, po léta přikázal.

kroky jdou, Bůh na ovečku zapomněl, starou tvrz osídlil. Pánu se tak za službu církvi odměnil, starý slib ošidil. Prokletá jsou místa praví legenda, každý, kdo kdy tam žil. Sotva prý 40 járů oslavil, víc se nevzbudil.

Ten byl zdrav, však brzy ráno z koně spad, ten zařval pod vozem. Další pán zlou nemoc zdáli přivez sem, ať je mu lehká zem. Zdaleka se každý tvrzi vyhýbal, o holý život se bál. Že zlý duch tu řádí, to se povídá, kdo ví, co bude dál.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

vážně brát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

Krupovice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

jeda v čele voje, našel uby voje libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladíku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

ať jígy je na jása. Optat se slunce na ikara, nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí.

naslouchat větrům z Dominiku, v Panamě ztratit kšandy, pozdravit tisíc kominíků, co metou celý Andy. Pak jednou štací pro troka, z hordolů samospádem, on půjde z

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

malířem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zaděná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trámu, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna má jedinou.

keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký.

protože jsem Bůh. Protože jsem blázen, tvá slova se točí jako rozfoukané listí.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, detiše čeká na žně. Když stmívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo na drze chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když čeká na žitě, když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zase té, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší. Co mě slyší zpívat, zpívat a hrát. O vteřině tiché a ještě tiší. V rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance. Jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 700.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. Bankovních domech

na obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera. A jdem se zas ven potácet, říkám si, to je nádhera. Už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka, 164,50. Už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

bavit s tou polednicí, vždyť víš, že má kočičí oči. Má z tebe strach, navíc koledníci svou řechtačkou zbláznění točí. Utichne, jak po ní slehne se zem, už zas budeš obědvat slzy. Stačí se obléct a vrátit se sem, s klekánicí setkáš se brzy.

varuje tiše, že město má práh, kde vítr se v kopřivách kývá. Lečel se promění v dojemný kýč, když plující tmou svítí břízy. Bledule

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou. Za týdnu pár

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

tvého kamení. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát.

chválím tady zároveň tu a neslím. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku.

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát.

Už se to rozjelo z kopce, jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zběl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl,

0: srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic. Valašský drtivý styl ze všeho nakonec byl. Valašský drtivý styl a k smrti jenom pár chvil.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: Přišlo jednou, když byl mráz, mělo žízeň, mělo čas, znavené usedlo na můj práh. Trochu divné zvuje dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řeklo

0: přišlo jednou, když byl mráz, na rtěch úsměv, tichý hlas, zhavené usedlo na můj klín. Trochu těžké, mlčím dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řekla, a já jsem to bral.

0: slyš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech dneska zrada. Je v kurzu 30 stříbrných.
1: Řekni mi, pane, co se stane,

naposled hladíš mrtvý tělo, máš prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

špěl za skouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let,

do hospody, mě vyhostil mráz, to přituhlo víc. A v dálce body

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka, 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Pod pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak.

0: ta bamba ta bamba ta bamba ta bamba.
1: To není na bázeň
0: bamba,
1: to dělá se mi slabo
0: bamba,
1: to srdce.

dragou. To srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou. Už se plazí

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

a jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu, a kdo z vás

Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

jak kdybych měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad

Na řece voda se zavřela. Na řece voda se zavřela. Panenka překrásná zemřela.

lidský způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzký, široko, daleko. A i když jsem po čertech na

Zkrátka jsem s cizinci hovořil po svém, jenže v té vteřince přiletěl zmocněnec pro styky s kosmem, ředitel zvěřince. Pronesl s úsměvem lstivého žrouta, mám pro vás prýma věc. Zavřete oči a nandal nám pouta, spadla klec.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Ale vole krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravnýho řiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr piva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný, mám v hlavě brnění.

zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudné. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá svůj

Na divadle světa se hraje Derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret. Končí jak vzpomínka.

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dal jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stihl.

přidat ještě trochu deště a vzdálenej zvuk sanitky, ta veteš možná vydala by na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmíkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jí má strach a hrůz. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu,

kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hrůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš,

zamčela se s kámoškou na 224. A vrátná z dívčích kolejí v klidu dolejí a čte si starej mladej svět. A právě o pár pater výš sedí velká myš u dveří 225.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti.

vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a vonavá medem, tak jak to žádná jiná.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená,

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým

jak bys mě miloval. Vít jenom vrásky potočila a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

0: usnout a polibkem mě zbuď.
1: Hudba hory přenáší.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova. Snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím. Snad ještě máme čas najít, co

Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestí, akord

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehlej prst.

podloubí pustý kavárny hladový. Ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání.

pojďte mi říci, ne, nechci čeřit vodu, kazit tady vzduch. Ať už jste věřící a nebo nevěřící, jen pár slov o tom, kdo je tady Bůh.

co naše duše čistí. Bůh nám dal důvod k lásce i k nenávisti. Bůh nám káže, jak jsme malí slabí tencí. Bůh popřel svými činy svojí existenci.

na veškeré zemi. Bůh nám dal slovo, sám zůstal němý. Bůh nám dal ze strachu přikázání mnohá. Bůh mi dal důvod nevěřit v

Cože na klavír? A už jenom hlt vína. Že se nic nestalo, já vím. A přesto tvrdí, že jsem vina. Intým zbyl z cigaret a hořká vůně mandlí.

a už ani hltvín. Že se nic nestalo, já vím. Však prej jsem zneuctila mima.

to se osud smál, smutek utíkal.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vypadám starší, je mi 25.

větvemi topolů přinesl od někdo studený déšť. Faltánu rozlil nám pivo a kofolu a fičel směrem na Budapešť.